Česač, menšino, papečich, ja to sú hudobné koščenky, ač došeši. Hanka Relcena nám zaspieva. Skupina Astronaut nám zaspieva. A tež Mirčin Veclich náš zveselý ač došešich, no Andrea Špitanku a tež prajspívač sú ráde spívače sobu dženca ráno tu serbským rozbosu.

0: Niemske obokada a susenjela da od toho serbšinu přisvojili. Jeno z modostnych znajeće zavešće z mienou od Zatkula Beach volibulovie ture Eliasa Kumera a dalšeho z česna čižera sve zvisku z astrofyzickim centrumom svišeli Jan Wünsche. Wobei staj serbsce navuknemoj a rozimataj skrutka Jo Putsch, knasche Matscherschine, Elias Kummer a Jan Wünsche.
1: Ke serbske Ritschi sind ja poprom przez moje starsi pschischo. Mis mit dede Budischine blisko serbske Episto ane bydlili. A moje starsi su rosodjili me a moje soce tam posvac. Nasche starsi poprom serbsku Ritsch nevob knježa. A wone tisch jan serbski Bozak nimaja. Ale Zato su one jen kurs za serbšinu činili, so bychu one nas tež za šulu tež kus podporač moli.
2: Najprve raz sem ja zajímil za serbsku rič, dokelž ja sem přeco taký pošitko ne zajímil za riče, a potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžil v Užice, tež sem ja votrost, menujce Pola Lubia, so je tunžil v Užice, Tež jo no serbsko rič ne bo, a s tým tež vulky džil moje svojbe. A když tým ja čítal, so tak za svoju rič hajnbovali, so su oni svoju rič potom odpovožili, to byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, To byše zavěše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom jsem ja odkryl, so poskyčuje Tio Drežane jeden kurs za serbšinu a potom jsem si praju, hej, to dobyš jo no vůzbytač.
0: Hej, čerla nic. A prošu, lubi ľudžo, kaj kuda po serbšinu vabaj mataj, no? A večerošim vůzovanju su dalších serbsce rečacech predstavili, su se serbšinu Pši naučili, nedom slyšíme dalše. Mode vose tu serbským rozvasu.

0: Oh, Scott Sims, du serbski Bronze war so. Nicht am Jepetscha, Jean Advatsechi. Serbse Naboknitsch, da morge schmestem na Schellakore waschnje. Hatsch online, aber we wutschbe, Schuli. Hatsch weht schon ne Kurs, aber jako domoinik zille intensivnje, viazare mirsatze, praje neusch Projekt Sari. A dolla je schuje trebna pschitschinak isch wabi niko nato, sato, serbschino se pschiswoitsch. Niko trüch teig ich modos nich so tschera pschetzteili, modi jo me radia satguli, a ich borsat gib ich u zille schillake. Benno Retze, z budischina, například povedaše tole.
1: Hej, ja dobiju schon preč so jasem tun vůčba, aber serbse v šuli kus vostudve namakau. Moja najväčša motivácia serbse srozumieč, aber kus rečeč, je bo, so ja sem při kopajnce v Krušicach, a při tem je mi najbolje pomal, tež su šice ze mnou serbse rečeli.
0: No, to je šak vodobr duri za vele vjac, tak menješče čera tež Anabel Mertenec z Budešina.
2: Hej, sem z Božu, na zase mi je tu reč, a tun kulturu zezna, da smo jo, a tak nauknič smo jo, a zase mi je in Božel na tem boč, a da to cuja so voto starat, zo so to žerži, zo ja to dan naložuju, zo ja moje kruji mama, ja sem ti tak džakuna, za ja moje pšečelo mam, kiš ja žno leta duo mam, zo s kotrim šum žes hapse rečet.
0: A teki pšečeski kru, kotrim su Serbija je, husto de tež pošuli pšičina, zo so dale Serbuje. Bola Line Kernec bieše to rozsudne, zo nitko tak dere serbse reči, kaj še večer ve vusevanju přeradživa.
3: Hej, bola me pito, bitu tun dyk, eigentlich hakens dich ja z mojim pšeče Kilianom z Romane pšišva. Hej, dann sind wir von Zapotčina z njim krok po kroku kusku ja serbse raj rečet.
0: No vidíš, z domom pak, tam ty šiště přivukne, je dále prajva připodlapa, tak jim si serbštinu ještě přisvojí. Tež, když se leta do šuli serbštinu vukne, je drůde taky vokom mík trebne, co se rozhodíš. Řeč, když živě navožovač, čera v Mladežome rádia zatkuli, jsou serbských modostných představili, kdy jsou serbsce hakle navuknili.

0: Rabagim, Michalzisch, Serbskim, Rosvosu, Nordamam, Nerdam, Sasso, Lustisch, Natroschko, Doaladisch, Chita, Männer, Eros, Ramazotti, Vita, Cene. Krasna to hudba serbským rozvosu. Nedám si da ja na noše informácie z našej domizny, toto pak krytky dôl italské dešne škodží. Peč hodžín, 8.20, dobranie všemoj Milan a Jakub.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Steuergeisch, Dowol, Sadushu, Rutscher, Dodomisne, Steuer, Noeho, Webujitze, je, Naposchestich.
1: Serbski Rosbus, Boyesche, Studio Milan Greulich.
2: Osama Stürzecilierten Mirko Domaschka ze Serbskich Baslicie jako Vesnanost a Nebelčanskeje gmene Vuzvolene. Gmenski Vulbne Vubijak je čera pšiponju zjavnje v obkručiju nakvilne Vuzlietk, so je Domaschka pši Vulbach Nedželu jace hač povecu v te datach vosov dostav. Dokvadnje docpije v tutem drugim kole 1,74%. 5,70% Vulbok manach bi so v obdžilivo. Budijski okres chce muzej zapadnije Vužice kamencu do hinajšeho nošerstva votedač zobelutoval. Kež rekne přirjadnica krajného rade Romy Reinešova nevoznamenja tole, zo chceža muzej zaurieč, ale zo chceža nového nošerja namakač a muzej ve hinajšej konstelácii zdžaržeč. Je treba muzej zapadnije Vužice zanirovač. Trebne košte 15-20 miliónov eur nemu v okres zviesč. Serbski okresny radžičel frakcie CDU Alois Mikvaš je svoj mandat ve budijskim okresnym semiku starobnych przyczyn dla złożił. Okresny semik prostwie čera przywosowaše. Jeho nasledník Tobias Lipšner ma tež ve dživovej skupine za serbske náležnosť če sobu skutkovač. Čera ve semiku predstajená analýza stacionárneho strohotnického zastarania ve serbskym sedlenským rúme v okresa přinže kúsledke, so serbskej ľudnosti přes tukvilnú struktúru koronio žana škoda nenastane. Tež po zaureniu kamenskeje porodneje stácie so serbský sedlenský rúm dosť zastahuje. Nová vyšša šula v Barče má v novembre dotvarená byč. Přečanu pak hakli klietu v zimských prozninách z Malešec do Barta. Kajž budijský krajnoradný zariad informuje, tvária hač do apríla tež išče na vonkonym areálu. Dla zastatku v tvarským vodbiehu budže projekt niedže 400 tisac euro droši hač plánované, dukvílu líča s 18,5 miliónami. Nový šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležnosť či niedeše je základné šule v Barče a zmeje miestno za 333 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca cez okletu do Austrálske je podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týden serbskeje kultúry přeprosilo, kotrež bude kletu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domovine je zajšve piatku obzanknoval, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Každú domovina z Džili môže s tým maximálne 23 tisac euro za vúdavky za transport spiechovač. To bych opowiedz, czy jakieś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmijemy za so dojszto słońca, w osobie od przyponia, w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
3: Na drogach beží šitko, kajš skázané, vyskáče, že netu neuladám, tuž vám dobu a vystu jizbu. Cimenčine, bo na po šeštich je, a jeli tola ešte papuču, niečo uladače. Myslíte na nás zazvonče rade, abo zdieč nám to tiež přes četovú funkciu našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: A to je skupina Astronaut, Vutroba Bier, Milan a Jakub, šiemoj, dobrý start. Do džensnišie je vutore.

0: Viva la vida, das muss der Pschätzdeutsch. So je nicht du schuliwe Autsche, Kuchni, aber die Schuppeli Wutze Sobus beba und nicht gepackt proschu Konzentratia. Je na posed mich, bo ist schiss nasche Domisne.
1: Serbski Roswurs. Bo ist schiss. Studio Milan Greulich.
2: Osamastorce Ciletne Mirko Domaschka ze Serbskich Basli zje jako Vesnanost a Nebelčanske je gmene Vuzolene. Gmenski Vulbne Vubjak je čera pšiponju zjavnje vopkručju nakvilne Vuzlietk, so je Domaschka pši Vulbach Nedželu jacač boje zu vote datech voso dostav. Dokvadnje docpije v tutem drujim kole 1,74%. 5,70% Vulbok manach beso vobdžilivo. Budijski vokres ce muzej zapadnije Vužice kamencu do hinajšeho nošerstva vote dač zobe lutoval. Kaž rekne přirjadnica krajneho rade Romy Reinešova, nevo znamenja tole zoceđa muzej zaurič, ale zoceđa noveho nošerja namakač a muzej ve hinajši konstelaciji zdržeč. Je treba muzej zapadnije Vužice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 milionov euro njemu vokres zvesč. Nova Vyša Šula v Barče má v novembre dotvarena byč. Přečanú pak hakli kletu v zimských prozninách z Malešec do Barta. Kež budijský krajnoradný zariad informuje, tvária hač do apríla tej šiščena v okonem areálu. Dla zastatku v tvarským vodbeju bude projekt niedže 400 000 euro droši hač plánované, tu kvíľu líča s 18,5 miliónami. Nové šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležonosť či niedeše je zakvádnie šule v Barče a zmeje miestno za 333 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca ce so kletu do Australske je podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týdžen serbskeje kultúry přeprosilo, kotrež bude kletu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domoviny je zajšve piatk v obsanknilo, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kaž domovina z Džili môže s tým maximálne 20 000 euro za vúdavky za transport spiechovač. Niedže 40 členov silná skupina dánskeje menšiny v Niemskej vopetá teledne Serbu. Včera vítaše ich predseda domoviny David Statnik. Kubvanská referentka Katrin Cuchec-Gisvalková přednošovaše vo serbským kubvaniu a vopetáchu tež studio MDR ze serbským rozvosom. Ač to štvortka z tej ďalšej stácii mes druhým serbský muzej a bota. Dánc hostčo přísvušeja tovarstvu dánskeje menšiny kaž tež dánskemu kultúrnemu tovarstvu. To bych upověst, že když namakáče tež na naší internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čenca změníme zase od tožto slunca, v osobě od příponia, v ostaně sucho při 21 do 25 stopňach.
0: Na drach kajš skazane, šitko, čiste, rene, vuređene, bez problemu přinječe dženca rano na adživo do šule, abo dži škuli dženca kvata, če miletiš na seniorovi škot, potom dvima dženca v pančica kukove. Hiničku z dženinku kištu ze stemi vuladam, da je od acina, če nas mi drežane, mes marstofom a ciroškom drežane seba, tam ste ja pozaču vjacore defektne vodžitba. No hej, štú vieš, čo sa tam stalo je, dodre nie je naša poliuka, tu iš vám dobre start do džencnišie vútore cimínčine po naposledemiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Všie je dobre start, tu staj Milan a Jakub.

Dori Bogic. Name tu je Susanne Himplowa. Ja, mam name Ciodla Nitschen am Tisch. Karte Platz hat Jensa. Senioro Beschkott, Jensa, dwemaj panchitzach kukowet, ich nuatschko ja su wutrobne vitani, Jensa, dwemaj pola kastena, na Senioro Beschkott. Aber tisch grillowatsch, Jensa, panchi, konitzach schunowesser grilluje, DZA, Niemski Zentrum za Astrophysiku, przeproszuje na dobru kobasku a rozmawu, a to przy towarstwem domy Jensa konitzach wot po podniu pecich czakaja tam, kaj prajne, z dobry kobasku a zajmawymi rozmowami. Dwigminski Radzie mam po skitku, Rada Halstruski Holi, Sosetka, Dżęca Wieczo, Szeszczich, Tamniszy, Gminski Sydoni, a to Runia Dżęca, Zatapak Wieczo, Sedemich, so Gminski Posiedzienie po Wulbach, Wiesne Nosty, Niebelczycach, Zai, Zajmcy su, Wutrobnie, Witani. Hač do jucíše moža so kšižerio za putnikovanie do Roma přizivič. Klietu od soboty do soboty, od prenie mie do 8 mie je to plánované a prošu přizivče so přes stronu katolského posova, tam namakače dalšie informácie a to hač do jucíšeho. Serbske kubanske središče Lipa Smerdžace přeprosi zajímce na kreativnu dživaničku, nazemske vince, víč a vude bič, a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu, júce doponia vo dživečích do jednáčích a ještě raz večer vo češtích do osmích poplat k 25 euro nic zabuč a so dženca bijutnia za vone kurs přizibič.

0: ste mir sidamorgin advanace. Serbsten Abo-Knütsch, da morgens mehrstem na schelakore waschne, hatsch online, aber tisch naschuli, hatsch wetschone Kurs, aber jako domoinik zille intensivne viazere mirsatze praju enosch Projekt Sari. A dolla je schuje trebna Motivatia. Gischwabi nikkeho z dotoho se serbschinu pschiswojic, nikko trichtaik ich modostnus zu cera ve wussewanio radia satkule pschetstaili, če od lasu serbsten Nabukli, beno retze z Budyšina povedaše například tole.
1: Hej, ja dobiju schon preč, so ja sem tun vůčba, aber serbse ve šuli. Kus, was tut ve namakau? Moja najväčša motivácia serbse zrozumieč, aber kus rečeč, je bo, so ja sem při Kopajnce v Krušicach, a při tem je mi najbolje pomal, tež su šice ze mnou serbse rečeli.
0: Aj, sport zjazuje. A jes su se tak tež přesto došto durju vočineli. Meni tež Anabel Menatec z Budyšina čerošim vusevanju Radia Zatkule.
2: Haj, jestem z Božuna, zo sem ja tu reč a tu kulturu zeznač smiva, a tak nauknič smiva, a zo sem ja in Božel na tem boč. A dla to, co ja so o to starać, zo so to žerži, zo ja to dan nałożuju, zo ja moje krój mama, ja som ty tak džakuna, za ja moje przeczelu mam, kiś jaż no lita duo mam, zo skotrymš už ja serbsy rečit.
0: Aj, taki przeczelski krój, kotrymš su Serbia, gdzie so Serbo, je i hustody tyś pošuli. Dobra motivacija, so dale serbsčinu nałożujesz, serbujesz. Pola Line Kernec, bieše tyś to rozsudny fakt, zo nitko tyk tež dere serbse reči, kaj še včeravši mečonem vusevanju přeradživa.
3: Hej, Paula, mi bitte du dip eigentlich hakens dich ja z mojem Pschetsche Kilianom z Romane Pschischwa. Hej, dann sind wir von Zapotschina z ním krok po kroku kusku jad serbse reiritet.
0: Zdobam pak hische dale pilnje vukne, kaj še sama prajiva. Včera ve mode žomi radia zatkuli su serbskih modostnych predstajili, kiš su serbse navuknili, hač runješ lidma aktivneho serbskeho svojbneho pozadka maja. Bidlk na vosom je, a to je doktor Tastek, kiš praj mi so dereže, jenož dere. Nam zaspiva tu nitko naše mačošine serbšinje.

Sponapo, was mich hier auch geigeter. Geigeter krasne Wedra, geigeter Svota Nasema, Babelitscher. Svunzonam, Nusvoriva, atisch Domjaca, Foto, Taikua, Pschiprawa. So wie es erlebt. Schakos Melitza, hijo telko miline se solarne Energie wuderbibali, gaisch hische genie benimski a, domojonitko, kun September hijo rets, respektive der Preis zviask solarne Energie v zjilince, sos menitko hijo telko produkovali miline, no, gaisch kompletne liter dweitesatz, bech advarzeci se solarne Energie. Duisch becherosch a bungela, tak menovane solarne gen, Jsme kapacitu zajšvěl lita překročili. Příčiny za to nejsou jenož nové fotovoltaikové plniny, když jsou na sič přizamkněny, ale tež vele svončných hodinů. A nětko některé fakty, hádžo čerošeho jsme 90,2 teravato, nebo teravat hodinů, lepě prajené solární energie produkovali, tako kajž cvělojnče leta eben, no? A s tím můli 9 kroč vůjkoměsto Hamburg zmilinu přes cvěl leta zastarač. Jako příklad. 6,3 milionů fotovoltaikových přípravů máme tu kvílu němské šitky romadže mají kapacitu 133 gigawatů. A je džin a viace, vo sebe rátarjo, se přeco hůštíšo, tak jmenované Agri-PV přípravy instaluje. To jsou převidné, také převidné fotovoltaikové platy produkuje miliny a pod ně může rostliny kaž zvučené rost, dokud jsou přebytné z večer dživala. Tež tu dobré pověště za nás v obsvět a v sebe tež za naše hospodářstvo a za našu přírodu.

A tyž Marek Grek a so přidruží interpretám hač do živečích. Štyri menšiny povaz mi je, no a to mám nedám svodku staviznu, kajž mit serbského pčovarja za vás přijatované šitko verči so kovokovo napavy Gerhard. Pěč menšinu nám povaz mi je. Lex Henriksen nás povíta do tutyje posledneje vusevanskeje hodiny.

0: ste mi vosom hodžin 12.
1: Policija zdi.
2: V Vojarecach su ľudžo policiu informovali, zo bie kolesováka nimale do vobkadnie tafle zajeva. Vukopa so, zo bychu neznačí na Stauffenbergove jacore vobkadne tafle tak zezibuvali, zo hač na kolesovarský púč sáchu. Polícia přepituje dla strašného zapšimnenia do vobkada. A blízko bievej vode je so čera poponiu češke nezbožo stavo, pola pechča, nemsce pechan, je vodžaka auta v Kšivice kontrolu zubiva a do napšečo jeduceho auta zajeva. Na to so je auto překuli a vostave pširove ležo. Šoférka bu češko zranená, v osobe v tamnem auče so ničo stavo neje. Škodu trochu ja na 24 000 euro.

0: Da machst du serbski Bronze, was so was am heutigen Jahr natsche je. Piat natsche litor, bivun, meerswatscher ARD Prase, danke Hendrik. Hier ist nicht gar September, es prahi, sasso domoi dovu, jitze nauroci, watem schaks mit dich serbski Bronze, was so nadrobne rospraveli, nicht gar ihr jasne, stup, schewas mir. Nauernistwo ARD-Studia Prase, jeto MDR-Journalist André Berthold, jeden Erstürzer Chilitne, ihr hat dotal sa MDR aktuell a ARD-Mittagsmagazin Vlipsku Jako Samovite Redaktor Givau, a MDR-Chefredaktorka Christine Bohmanova, Prai, soso danko Hendrike Djakuje, za svoju spuščomnu službu Prase, šako meješe, aber ma svoje rozpravnistwo pšetso išče svojski nezapomnite rukopis je ze svojimi reportažami Luigi Česky a svojaksky na cele vosebite vážne predstajú a pokazal a přitom tiež vážne moste natvaril. Jeho následnik Bertholz má netko vo sebe krossmediálne rozpravnictvo Praze dále vutvarič. No a što praj danko Hendrik tomu, kak lohkora jemu páne netko Prahu opuścić, to sme sa jeho tejší, že za počátk augusta prašeli.
1: Ja som Prahu, da sa na júnu opuścił, šesto ja vím, kak sa to čuje, jen sa po tých celých letách sa jen tejš veseli, že je tu často ježdenia, mne služicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko, pane, to tejš napríklad tu, te kolegy, kýša tu ve studiu mám, vulkotné kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuścić, a sa tejš potom zanúrič do inajších dživových obvukov, jen to by vidieť, že jo, v takém vukranem studiu živé, to sú šo veľa menšie týme, ktoré sú jara spontáne, aj doby tiež jara spontáne, byť tu disciplín, tu rozprávať, to je celý naši mechanizmus živa, hač v Nímsky, čiž máš tu tvoje službu, a tam ty vieš, tu dženia živem, od 8 do 7 čočin, tu příkladne dženia tak a tak živem, te živo časa napríklad, to jen tu ženy nesem oprajíč, što ja činím z svoj sredu, to všetko na tom záleží, što sa u ne stane, to sám tu jako korespondent za televíziu to říká, tedy byš 24-7 poprom všetko při telefóne boča, kde sa nešto stane potom o tom rozprávať. To říká, na to sa ja potom tiež zase trochu veselím v nímsky dživať, že máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen do to samo jasné.
0: Zaslúžil si to danko na kúžde patie a to chcú ešte dodať. Práske studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščeláka ARD. Šiže sač lito o tam hižo rozpráv ja, aber Giat Nacesto Cia Givejesac je Sato Nasch MDR Samovite. André Berthold, je neue Korrespondent ARD Prase, anastupi prine Oktobra Naslednistvo Danka Hendrika. Naštušce Danka Hischeras Prase Vuladac a Zvote Mister Zio Vočo Majdoživic, tomu doporuču poslednu reportážu Danka vo Prase v ARD Mediatece pod hesvom Geheimes Prag, aber celi jedno report menom Danko Hendrik, tam pokaza ešte raz tajné kučiky, kýž jenož celé vosebitým ľuďom přeradži. Po takým týždňom 8 hodín 22 čije.

0: Se da menschen op an apo dživeči je, a dat ešte un aber damne praj, kiš se da delnje vúžice dojeđe a vúla da tam serbske žnjove nabožki, kaj šnapši kvat vapanje kokota, ajajaj, ja so dživam. No haj, zaš u sobotu bi potom zakončenje a tiš veršk voneho serbskeho žnjove nabožka vapanje kokota, tak mienovane superkokot. To reka, Bokovach sú so letuši kráľojo jednotlivých sú miesabu vybeďovali. Zaradova superkokota by je domovinská župa Delnja Vúžica a reportážu Delnjo serbskeho rozvosa Monika Gerdesová zima.
1: Mes přiladovarjemi je Hajka Apeltova za domovinu.
2: My sme ho ako celé byro domovine od župy a také od regionálneho byroa. To je náš taký zgromadný projekt a myslím si, budú sa sobu starať vo zastaranie tých žočov.
1: Stará sa vo holce, vo ich zastaranie. Svedžinská vúka sa pomavu pelní. Při informacijskim stenišću projekta intenzivneho vuknenja delnjo serbsčine Zorja tam je Gregor Večorek ze svojimi šularemi.
3: Vjelje vod naših Zorjako nisu išći to vapanje kokota viželi, a ljatok veni da je to teke vižišt.
1: Šice jeharjo ze svojimi kralunami su so mjestem zade jehanišća zromačili. Přes vulosovanje je so postaju sled a vodbije za tih 21 jeharjo.
4: Mej se kroni Johanna, ja som ze Škodova. A ten karal, jo Tim. Ja som ulosuwawa, ja den.
1: S tym stej Johanna a Tim prini. Ča kralo sich kralunami na jechaniščo, převoda skupina na und. Jeden za druhým přes rota jecha a so publikumi pokaza. V ubiđovanju jecharjo vo titul Superkrala, tiž tu te mody žonje z Mosta a z Drejc přiladujete.
5: Ja som přece za to, až teke nekota do sys, sú raz narieže, kenž do toho nie sú mieli superkokot.
6: Vížim tak, viede drastve o, šakurak drastve ze šakurakých sú.
1: Fenojo jecharjo pohonjuja. Napiatosť stupa, tak nekotre jechar je hižo vo úhona čahorš či miu, ale... Bez úspecha. Jecha je popadnú jenož rebeň vôve, ale potom. Filip Kissel z Popojc je honáčej, kokotej, vôvu votornú. Vún byleca prvný král od Muškojc dvora Smogorjovie a netko je letuši superkrál. Jednačel domoviny Markus Koňca sa veselí.
7: Mužcec ste sú dobili so svojim retarom toga zupatak. To je jedna familia, ak už leta dvojko sami svoje kokote převiežo, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, také to retovanie vokovac. Te sú si to napšaudu raz zaslúžili.
1: Mužcec svojba hižo leta dlho tute naložky pestuje, tež jechanie vokovac, potakým vo vosušk. Te sú si to zaslúžili, praji. Netko mati so ešte kšidle kokota popadneč. Při tutem čopvem viedre pak sú jecharjo a konie hižo vúčapane. Tuž trbia kšidle narisnúč. To šo nie je lohko, tuž to jecharjo so vopsunie, abo z konia padne. Na koncu stetiš kšidle prič. Druhý král je Lorenz Paulik z Mosta a cieči Tim Grundke ze Škodova. Jecharjo a konie vúpešené s viencami dáža so fotografovať a horže přes rota jechaja. Lorenz Krause, zamovite za domovinskú modžinu, je spokojom.
8: Všetko jo derje klapovala, nejo se nic dáva, niekotáre sú padnuli, ale to je okej, okay, nic šlimné.
0: Nic o šlimné, to by okej. Okay. Reportáža vo superkoče, kokoče kunstyženia, Bokovách reportážu deno serbských kolegov je Monika Gerdesová za nás zimava 8 hodin 1 až 40 je.

Zibidlki, Nadzewicie, no a to su pokiby do dżęsniszeho dnia. Dżęsa so za so karty placaja. Wuminkario witaja na seniorowy szkod. Dwiema w koczmie panczycach kukowe, a też nuwaczko josu. Bierzo w utrobne witani. Dżęsa dwiema pola karstena na seniorowy szkod. Dále sa tež grilluje a to konecach šunovie DZA, Niemské centrum za astrofyziku, přeprošuje dženca na kobasku a rozmovu. A to při tovarstvom dome konecach od popodňu pečich maja tam kobasky na grillu a rozmovy. Sa tež na to vesela s všimi zajímcami, kýž tam přikvataja. Dwie gminske rady mam jeszcze poskitku. Dżęsa skadżuje sa gminska rada Halsztrowski Holi, a to wieczor 60 tamniejszej gminskej Sydarni. A na gminske posiedzenie po wulbach wiesnanosty jeszcze do Niebelczyc przeproszeni a witani dżęsa wieczor 7 tamniejszej gminskej Sydarni. Hacz do jutrzyszeho możecie so Může se křížaři o takovou na zaputnikovaně dohroma přizivíč. Klitu to bude od soboty, od prýnije měje do 8. měje. Je to plánovaně a přizivíč můžete se prošu přes internetovou stranu katolského posova hiště až do jucíšeho. Serbske kubanske središčo Lipa smerdžace přeproše zajímco na kreativnu dživarničku, nazemske vince chcidžavič a vudebič a to pod návodom expertky. Juno bude to juce dopodnia, od dživečích do jednačích a potom ještě raz juce večer, 6 do 8. Poplatky beča 20 € měli sobo přinést a prošu so tež dženca bjudnia, so ještě přizevič, jeli mač lošt na to, na nazemske Vincevice a tiež Vudebenie, Jutze od rano 9 do 11 a ešte raz od večer 6 do 8.

0: Möst jo zanju domunja. Tam żoż jo familia mamy Luizy Handrykowie już o doma była. Mama jo pszała, serbuka była, tak ako stara mama. Obej z tej przecy burskiej choziwej, równo tak ako druga starka wyczałnicy, mama Nana. To serskie jo jej do kolebki położone.
1: Na przykład my stary Nan, wytniok, som niewiecy serskich swoją nawuknęła. Ten jo mi przecy se przeszał, aż som ze szule przyszła. No, żółczko, kaga jo było. Zapretka som jomu pyn niemski wytekroniła, ale pyn som zachopiła z nim serskie pejedasz. No, a moja stara masz, hota mistrzańska, ta jo zase wegen rad sarsku drastwu przygotowała. Ta jo była ta najglucniejsza żeńska na tom swieszy, każ jo mógła za mnio, za kokot, albo za kulturną kupku sarsku drastwu przygotować. Jaka som samohyši ve sarske drastve pojaja chyživa.
0: Tak jo vena se niga raz dopomniva na vliu familie, tak až jo vena po sarski vetrosva. V mestče jo miva gromaže ze Soču Adelheid redne žišece cas, v koterem ši jo vena viele teke sobu dostava za živinje.
2: Moja mama na kušte pat, a ti obi umie, ta čovnická teke, tam ga sme v prozinach všetci byli, to sarske. To musím jako niž. To já také vegan ráda mám a lubujem a to jsou mi na kůžto pat sobou dali. A také, jako žiši, my jsme rýdně se grajkali také, ale my jsme se sami také bude tvarili, my nejsme taky také grajka niž čo milí, abo taky rýd, abo pupy, bok ví co. Ne, my jsme se dělali sami staráš a jsme také vence v natúre, v přírože, se grajkali a to je bylo tak rýdně, musím jako niž, jo. Ale my jsme také dělali a pomagáš už o vytmavek v rolnikářství. My nejsme měli veliký vršavt, velikou žurnost, dvě kroje mi se zdá, jedno kyně, o jo, tu lůbáš tím zvěrětám. Já jsem měla jedno kyně, kterým jsem já také na luku jeva a tak, also to je co, a sama ještě jako šulské gele.
0: V 8 let jo vena chodživa do šule v Mestče, pezdžej na rozšerjonu vůšu šulu v Hošebusu.
2: My jsme byli taká dobrá rýdoňa, 12 šogilco a 6 žočo a my jsme, no až na to prýdne leto, jsme kůžde leto ve prozninách kromaže niži dojeli. A to je bylo tak rýdně, my jsme se tak tady rozmili.
0: A jeden z těch nejgajšných úkníků je byl zagronitý za to, až je pezdžej také studírovala na serském pelu.
2: Pyn jsme měli také tak zmakaně absolventů při té šuli a pyn jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku byl tam a ten jo mi rážil, až tím já se rabistiku studiroval. Tam jsem pen zachopila či a sedm žázeš. To jo se mi vegan spodobalo, myslím, koniš. A to nejlepší pen jo ještě přišlo, dokud ten saska jo dalo jano na ceptaria, to ukupaně. A jako ceptarka nebekřiva živaš. A pen jsme měsíc to ve drugém studijnom leše sme my jednu exkursiu mieli u domiesta, pen sme také byli plac Sasnika a tam jo ten host Adam Mikroniu až ten Willem Bero, ten Sas, ten jo kšiu na umenk isch a te pita ju nikok. A pen som ve Lipsku, tak jak Lubek profesora mi war, Šelca, a ten jo se vytos staral, až ja miesto pedagogiki dostanjom připodla také ukupaně ve žurnalistice a až som smývapen, placasníka zachopíš.

0: No ja, my jsme se také Krakowy. Já jsem byl studovaný žurnalist se všakými názgoněňami južo. A ona je přišla jako mladá. Ja, ja měla také svoje ideje. Ale na koncu jsme se všetci byli nikak objadný. Jsme se dojadnali na nikaký kompromis, také což nastupá Ritz, dokudáž ona gajo, také cesto groniva. Ne, při nás by možná cenat zgroni, jo. My jsme to tež potom akceptovali a převzeli.
1: Ale malcně jo také ten zásne šéfredaktor Horst Adam domalkoval, co šukno přiněso, ta morda Hannelore Handrikholz sobu.
0: To je prvnému to, až jo ona přišla ze sjadneje sy. Ona je byla vesajnska, jo, der je znala to celé vesajnske serbske živinje. To druge jo, až ona jo, der je umila dolnosjarsku ric. Potom ona jo mila, a ma, teke dobru živku za pisanje. A což jo, teke velgin važne, ona jo umila teke druge slovenske rice. Sme bili rozkona z ljudi iz tih krajev, z Česke, z Polske a tak dalje, což jo ona teke bila velika pomoc.
1: A k pomoci jo bila vena přeci šim kolegam, vesebnje Adelheid Daumovej. Z njiju jo vena sejžova vjeli let v jadnom biroje.
2: Je vytvorjena vašnja, je jaso v vjazem, je ljubost k serskemu spivanju, a serske kulturi do cevego, ste na mňo veliki zasčiš ukpove. Se vie, až sme se spriašelevi. Hannelore jo pisala po tematice a obšimišu veľkým dobre artikle. K nešako rakšim témam, za kotereš jo dokratne rešaširovala. Mie jo se to spodobalo, až sme gromaže seživi v jatný špier, žož sme naše přinosky písali a diskutirovali vo aktuálnych nadavkách a čojeniach a votergi teke vo vesobinských viecach. Votneje som uknula.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco celo nového nažívava a zaviadva.
0: Vosemne bych še uzvignul što, až jo ona zaviadva, až jo ona byla ta prvná redaktorka ve casniku, ako jo byla na starosti ten cerkvinský bok ve casniku.
1: To cerkvinské jo jej lážalo veľký na učobie. K tomu ma a jo miła přeci kšute stojnišo.
2: Ako kšestčijanka jo miła mogi raz inakše mienjenje, ako jo, ako tencas hyščinje kšestčijanka. Hannelore jo přeci svoje stojnišo zastupovala, a jo šlo do opozicije, gaž jo bylo treba, a jo se přašala za přicinami. Mjaze drugim jo stojala na boce tych luži, ako su dejali ugladla svoju jas opuščiš.
1: V tom casu pla casnika jo Hannelore Handrikholz teke založila s drugimi spivnu kupku Dundalia.
3: Dva a vysom žasov še to bylo. A to jo k tomu přišlo, dokolož korn jo v tom casu runo dal, ten jo, k tomu přestavku ženské cukor. A pynjo šignu do mesta jaden Bernd Lange z Erfurta, ten jo se do mesta vyženil. A toko ženska, ta Marlis, jo teke rada spivava a pyn sme se dali tak gromadu a pyn sme založili, že sme se da piš lužimi spivansku kupku.
1: A ten Bernd Lange možo se šidere doma kovaš na celý cas s Hannelore.
4: Na Hannelore war eigentlich immer der treibende Keil bei uns. Und sie hat ja immer neue Ideen reingebracht, hat Programme, die wir gemacht haben, wir haben ja auch Sketch und sowas gemacht, die hat sie selbst geschrieben, also sie war immer die, die so vorne weggegangen sind und hat uns immer so dazu gebracht, dass wir dann Sachen gemacht haben, wovon wir aber überhaupt nicht wussten.

0: A to je bon. Náš přínosk vo meštanáce Handrykovec Hannelore, naše ľubé negačné kolegyne a ľubé pestropšitikov špie do mesta a ľubé Hannelora.
1: RBB, serský program, vaše téme, naša muzika.

Na, so mal, ja, alles zur Wettserie, ja, ich die so ne Redner, Swinsko, wat de Skoropaxe, Sachopio, Tensas, Josh, Vietro, Nevabi, Luji, Witzi, Wendo, Nature, Misswischem, Nana, Simski, Kus, Toyo, Klavierowe, Kus, Pöschnjens, Napisau, Jojen, Ulrich, Pogoda, Toyo, Jel, Jogo, Zyklus, Advanas, Chom, Jasetso, Vekötterem, Spogoda, Jo, Ujewauto, Satsusche, A, Nutschikone, Obras, Kustikom, Jaseca, Naschoglita, Pöschnjens, Toyo, den September, Nega, A, Popschaum, Zajšti ja september jaden tých najvážnejších miasecov. Ľužia ga sú byli kradu živé vetogo, což zemia im darýva jo. A gaž sme spšavne, nie sa na tom nic minivo. A to viasele dobrých žní, myslím sa, jo uspíšaš, také to pilnovanie na pelách pred pšírocigo dešťa až čipka melankolie jo také pedla. Až južo jo líše sa minivo. Pšiklavie jo, Liana Biatok.

0: No ja, my jsme se také Krakowy. Já jsem byl vystudovaný žurnalist se všakými nazgoněniami južo. A ona je přišla jako mladá. Ja, ja miała takie swoje idee, ale na końcu myśmy się wszyscy byli nikak objadni, myśmy się dojadnali na nikaki kompromis, takie coś nastąpa ryc, tylko też ona gaja, takie cesto groniwa, nie, przy nas by możecie cenać groni, jo. Myśmy to też potem akceptowali, a przewzeli.
1: Ale malcnie jo takie tęcasny szefredaktor Horst Adam domarkował, co szykno przyniasło, ta młoda Hannelore Handrikholz sobu.
0: To ja prynę mu to, aż ona przyszła. Šwa zesjadneje s. Ona je bila vesajnska, jo der je znala to cele vesajnske srpske živinje. To druge jo, až ona jo der je vumila dolnosjarsku ric. Potom ona jo mila, a ma teke dobro živku za pisanje. A což jo teke velgin važne, ona jo vumila teke druge slovenske rice. Sme bili rozkona s ľudimi z tých krajov, z Českej, z Polskej a tak dále, že ona také bola veľká pomoc.
1: A k pomoci jo byla vena všetci šim kolegam, vesobne Adelheid Daumovej. Z nejú jo vena sejžova viele let v jadnom byroje.
2: Je vytvorená vášňa, je jasové viazem, je ľubosť k serskému spívaniu a serskej kultúrie do cevego, ste na mňo veľký zaščíš úkpovi. Se vie, až sme se spriašelivi. Hannelore jo písala po tematice a obšimiešu veľkým dobre artikle. K nešako rakším témam. Za kotereš jo dokrátne rešaširovala. Mie jo se to spodobalo, až sme gromáže seživi viatný špier. Žož sme naše přínosky písali a diskutirovali vo aktuálnych nadavkách a čojeniach a votergi teke vo vesobinských viecach. Votneje som uknula.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco celo novego naživava a zaviadva.
0: Vosemne bych še vysvignul što, a še ona zaviadva, a še ona byla ta prvná redaktorka ve casniku, ako jo byla na starosti ten cerkvinský bok ve casniku.
1: To cerkvinské jo jej lážalo veľký na učobie. K tomu má a jo mila přeci kšute stojnišo.
2: Ako kšestčianka jo mila mogi raz inakše mieninje, ako jo, ako tencas hyšči nie kšestčianka. Hannelore jo přeci svoje stojnišo zastupovala a jo šlo do opozície, gaž jo bola treba a jo se pšašala za pšicinami. Mjaze drugim jo stojala na boce tých lúži, ako sú dejali ugladla, svoju jas opuščiš.
1: V tom casu placasnika jo Hannelore Handrikholz teke založila s drugimi spivnú kupku Dundalia.
3: Dva a vysom žasov šir to bolo. A to jo k tomu přišlo, dokoľaž kornio v tom casu rono dal, ten jo gotovo přestavku ženské cukor. A pynjo šignu do mesta jaden Bernd Lange ze Erfurta, ten jo se do mesta vyženil. A toko ženska, ta Marlis, jo teke rada spivava a pyn sme se dali tak gromadu a pyn sme založili, co sme se da pyš lúžimi spivansku kupku.
1: A ten Bernd Lange možo se šidere doma kovaš na celé cas s Hannelore.
4: Na Hannelore war eigentlich immer der treibende Keil bei uns. Und sie hat ja immer neue Ideen reingebracht, hat Programme, die wir gemacht haben, wir haben ja auch Sketch und sowas gemacht, die hat sie selbst geschrieben, also sie war immer die, die so vorne weggegangen sind und hat uns immer so dazu gebracht, dass wir dann Sachen gemacht haben, wovon wir aber überhaupt nicht wussten.

0: Rejšna Łužica jo je lubost, tam wöne se zu jo hejnak doma.
1: Te Łužice su s tym tak zwiesane, což som ja wysedne ako gele, teke doma, u nas doživila. A naše rice, ta slipjanska narec a naša myšenska, ty se wiekin bliže, ty se wiekin blisko, a to wini teke tak wieže. A aż oplewaju, wini szukno tam, iši tak, ako jo to raz bylo, to se wiekin chwalim.
2: My sme zachopili, tam nie byli z dvore, onem tvarič, 2002, Hannelora też podla byla. Hannelora wird prennig raza, a tam so ješi tak wiele bruske ludzie, či podla byli, so sme nuči šedzeli, a kuždem jo Hannelora se lubila. Da jena tako dobro utro uslala, až kužde je ona nu panu.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných lúži od tovaristva Niepelic Dvr.
2: Sme je tež navabili a poď čičtoch, a ona sa za kus svomala až, no ja každo jo, ona zbyla čerce tajka muda, kužde což čičo musí nieco krenúť. A ona byla čerce tajka, ona sa myslila, menč, nieto musí čičo, sa navala moho a gleich zablido a gleich ješ. A nie, to tak ne, my sme ráda z neho byli a my sme tak jade na to byli, až se to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugom pölu zvezanosť.
2: My sme Hannelore se tež prosili, nemožda tyto raz arrangirovať, až my se mogli raz gromadžiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mostče bydliš a my by sme chceli se zablido synuť a se ulicovať. A nám to pomagala. A nás by sa to glucelo. To sme tam jeli. No jo, a to čišlo tak dobre. A potom tu tež mili te veľvanosti, te Josh Fabian Kolfers, navietnik jo. A tež tam spívali. A my sme šo, co by spívali. A to bylo také reálne vieco. A to sme nie tak omadžia.